widuje, moje za uchy ne. Jsem tryt se začal, za tu mi je kukor, kofu tu dá.

0: naše svobodné pravice.
1: Kazalec úře prežil úrovínek,
2: čas je za náš pravičný útrinek.